Merci. Dobrou noc s Rádiem B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Dobré ráno. Je 8 hodin na rádiu B.
1: Zprávy na rádiu B. Do Prahy dorazila v posledním květnovém týdnu dvojice amerických veteránů Harry Humason a Arnold Strauch, kteří se podíleli na osvobozování Evropy od nacismu v roce 1945. Přestože jedna z těchto osob dokonce bojovala na území tehdejšího Československa, pražský magistrát nedokázal hrdiny oficiálně přivítat. Veteráni se v pondělí vrátili zpět do Spojených států. Adam Kalina z Liberce se stal prvním Čechem přijatým na prestižní Tetter College of Business, kde bude studovat finance a umělou inteligenci ve čtyřletém programu. Již v 16 začal podnikat a nyní stojí před další velkou výzvou. Sám si na studia plánuje vydělávat, přičemž již nyní pomáhá investorům s vlastním projektem zaměřeným na finanční trh. Nejvyšší soud rozhodl, že neoprávněně posílané výživné má vracet dítě, které je už dospělé a nemá na něj nárok. Rodič, na jehož účet peníze přicházely, zůstává mimo finanční odpovědnost. Toto rozhodnutí přináší jasno do sporů o neoprávněné výživné, které často vznikaly mezi rodiči a jejich dětmi. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

Jo, tak co, miláčkové, ahoj, ahoj, jak se daří? U mikrofonu je MC Marky a právě jste si naladili, co? No přece Black Eintopf, wow! Program, který tady jednou za 14 dní. Hrajeme černou muziku, hrajeme 10 deka taneční hudby, funky, soul, jazz, rock and roll. Jste připravení? Tak co? Já teda rozhodně jo. Vzal jsem velký černý hrnec a napráskal jsem o téma nejlepšíma indiciema. No tak pojďme!

slunce svítí a to se Marvi líbí. No jasně, já jsem totiž funky, funky, funky man. Mám rád všechno, co je barevný. A doufám, že i vy. No tak jo.

všude. A jako vždycky na začátku si dáme nějakou funkovou vypalovačku. Projedeme 90., 80., 70., 60., 50., 40., 30. let a jako vždycky.

Prada, jo, od Máku se tady hlásí jako vždy, Beanimu s černým srdcem, já jsem MC Mark a začínáme pěkně z Ostra, tak pojďme na to, dáme funky záležitost, Fluxismus, uhu, to je přesně název tady toho seskupení a jejich skvělý věci. Volme doprava jako vždycky, protože dobrá muzika se pouští vždycky pěkně nahlas, wow, tak jo, are you ready? Já teda rozhodně jo, Black Eintop startuje.

No, funky jako blázen. Hej, jestli jste úplně šílený, tak tuhletu hudbu máte prostě rádi jako já. Bylo krátký jaro, teď máme léto, přichází Emerald Karom. Zdá se, že vždycky tady hrajeme nějakou swingovou záležitost, ale tentokrát si dáme nějaký elektrosvinčík. Haha, co vy na to? Pěkně si vohákněte, vemte si pořádný bodky a vyvezete se drahé polovičky tanci. Oh, oh, swing time! Haha, začíná druhá věc na našem skvělém pořadu

time. Swing, swing, swing time. Swing, swing, swing time. Swing, bada swing. Ho, takže se hrajeme skvělý. Ho, skvělý single Caro Emerald. A já vám říkám DJ, DJ, hrej mi. Rock'n'roll Christopher Montez. Hey baby. Ho, další single. Mám tady hudby ranec. Ať je hudby džungle. Oh, ať je rock'n'roll říšní tanec. No tak pojďme na to. A proč říšní tanec? No jasně, protože tahle tapecka tam zazněla. A my si ji dáme ve skvělém remixu od Senior Citizens. Oh, dobrá věc, dobrá jízda. Všechno se tady chvěje a všechno tady tančí. Takže pojďme na to. Baby, baby nebude sedět v rohu. Tak jo, ahoj.

0: say to me, boy?
1: No tak co, od o rock and roll music jsme se ani moc nezdálili. No těpic, hraju ze soundtracku The Twins, uf, To Life Groove, sprost jako dlažiči, hip-hopu draziči. A v singlu Jak je ty jak, a my pokračujeme dál, protože v mém hrnci je stále dobrá hudba, prostě dance, funky, soul, jazz, rock and roll, prostě všechno za těch 120 minut si zahrajeme. Teď si hrajeme nějakou jazz funkovou záležitost. Něco vám povím, kdo není funky, jako by nebyl. A to jste rozhodně vy, protože vy nás posloucháte a my vás máme rádi. Radio B, kdo to ví? U Mikeu je MC Mark.

para pá, přesně takováhle hudba patří do našeho mixu a něco vám povím, jsem jak rozjetej vlak. V rytmu 90. přichází Rude Boy Rock. Oh, to znamená, že tady máme nějakou 90. záležitost, pěkně dancovou, zvýším tlak, zvýším hlavně pěkně úroveň a zvýším frekvenci tance. Pojďme na sál, pojďme na taneční parket, protože mám tady bezva hudbu, trošičku šílenou, ale přesně o to jde, protože my tady fakt nehrajeme nic normálního.

Wow, tak co lidičky, je pěkný vetro a doufám, že se pěkně potíte. Tančíme, netřímem. Vysíláme pod řípem z Roudnice a žije naše partička. Poslouchá nás Hanka, Jana, taky Martička. Ho, a já se tady pěkně rýmuju a stále zůstáme na úrovni 90. let. Strike the number one, ho. Další vyvoněná záležitost. Trochu dancu, trochu jazzu. Přesně takhle to tady servíruju a doufám, že vám to chutná. Uha, tak pojďme na to. Vytáhněte repráky pěkně do svých oken a ukažte sousedům, zač je to loket. Touch me slowly. Hold it, let's go straight to number one.

No tak jo, z 90. se dostáváme postupně dál, bez vady hranatý hlavy, je tady styl zvaný New Jack Swing, a tak pojďme na to, trocha brejku, ty bejku, vem si žvejku a pojď tančit, kámo, zapomeň na to, co jsi zdy pil, tohle si přesně byl, jo, New Jack.

Jo, jo, a stále to tančí, dámy a pánové, tohle to byl styl zvaný New Jack Swing, lidi jako Kid and Play, Bobby Brown, Janet Jackson a jiný mágové. Dámy a pánové, oh, bezva hudby hrneček, já jsem MC Mareček, přidám trochu saxofonu, zdravím vás od mikrofonu, pokračujeme dál a já servíruju další pochoutku v rytmu 80. let a možná trošičku i 90. ale stále pokračujeme dál, znáte tenhle rytmus? Funky drama, no jasně, James Brown, tentokrát pod taktovkou Candy Dolphin, salba Sucks and Go Go. Tak pojďte a taky pojďte Go Go, my jsme totiž všichni Go Go.

No jasně, saxofon jak má být. No jo, Candy Dulfer, Maceo Park, Fred Wesley, někdo jiný než známá dechová sekce pana Prince Funky Funky. Přichází Shotgun, tanečního parketu je on pán, udělá z vás Janky, disco funky, přichází sedmdesátky. Šprýmuju, v éteru rýmuju a jdeme dál. Přichází další, tentokrát funk soulová záležitost roku 1979. Midnight Breakdown na Radio B. To se mi to líbí, jako vždycky. Jednou za 14 dní živá show a pak v prevedených opakování. Doufám, že jste OK, protože já jo.

No tak jo, dámy a pánové, s Shotgun jsme prolomili blokádu. Další dekádu a jedeme dál. Přichází Carol Williams, Love is you. Láska seš ty, ty to budeš platit. Wow, rok 1977, přichází skvělá záležitost. Pojďme na to, lidičky, doufám, že vás to baví. Takže zase další dva roky zpátky. Prima hrátky, funky, funky, aha. Yeah, it's a funky man.

No tak co, borkyně a borci, vařím ve svým hrnci, oh, mám tomu sklony. Na kalhotech zvony a my pokračujeme dál. Tak tohle to byl skvělej Carol Williams pro rok 1977. A zdá se, že si ty sedmdesátky ještě trošičku užijeme, protože vždycky tak trošičku proletíme, ale teď si dáme další záležitost. Je tady 50. minuta první poloviny našeho programu a doufám, že se vám to líbí. Znáte tohle ten samplíček? No jasně, Mr. Guru, Gangstar, The OGs. What they want.

No jasně, ladies and gentlemen, stále posloucháte Radio B. Jasně, jasně, máme rádi slaný masný, to, co je nám v hudbě jasný. A že jsme nároční, přichází kousnutí žraločí Shark Bite. Oh, all right, pecka z roku 1975 a s ní Tony Camello z Bazooka. Tak jestli dávejte pozor, když uvidíte ceduly Dangerous Shark, tak tam rozhodně nechoďte a nechoďte tam plavat. Mohlo by se vám něco stát, ale na naší stanici se vám rozhodně nic nestane. Možná vás to vezme k tanci. Tleskáme na druhou, tančíme, šídíme a posloucháme nejlepší pořad na celém světě.

tak jo, dámy a pánové, zdá se, že první polovina našeho skvělého pořadu právě odbyla a my pokračujeme dál. Basa začíná dunět a horší se nám zvuk. Je mi to fuka, jsem přerostlý kluk. Miluju hluk, hurá, když basa bublá. No dobrá, hudba geta, tak to hrajeme tady stále. A my si dáme poslední věcičku, která pomalu, ale jistě dostává opět do další dekády. Slyšíte to? No jasně, začíná tady období poctivýho funky music. Oh, jasně, doba Jamesa Browna, kterého si rozhodně dneska pustíme.

Tak jo, a zdá se, že tady další dekáda, jak jsem slíbil, jsme v 60. letech. Tak tohle to byl z pecka od Manu Dibango, African Pop Session. A tím se uzavřeli 70. léta. A já to vím, přichází Bugo Slim, tančím, trochu se potím, snad něco schodím, jo. Možná tak nějaký věci z místní poličky. Pokračujeme dál. Ha, ortodoxní funky. Hej, mám to rád. 60. léta. Ale tentokrát trošičku volnějším rytmu. Přesně tak. Někdy je to našláplý, někdy je to pomalý, ale vždycky je to naprosto super.

No tak jo, zdálo se, že to jakoby to trošičku usnulo a teď jsme to pěkně rozjeli. Tak tohle to bylo I Turn You One, Latin Breed, v rytmu se houpu, pěkně se v tom koupu. Ho, jsem pod tlakem, projedeme se nočním vlakem a když je přijede černý vlak, tak to znamená, že přijede lokomotiva jménem James Brown. No jasně, noční vlak v rytmu rock and roll music, trochu soulu, trochu funk.

No tak tohle to byl král zvaný James Brown. A doufám, že se bavíte. Rádio B u známých ladíte. Stát nějaký holky na tohle to zbalíte anebo uslyšíte. Asi trapnej, asi starý a marnej. No jasně, stejně skvěle jako tahle ta muzika. My pokračujeme dál. Přichází Pony Time a zdá se, že tady Mr. Rock and Roll.

Oh baby, baby, baby, zdá se, že posloucháte Black Eyed a rozjíždíme tady 50. léta. Pony time, baby, baby, dobře je mi a pokračujeme stále dál v období, kdy se ženský uměli oblíkat a byly skvělý káry, jako například Four Crown Victoria.

No jo, tak se zdá, že jsme se opět trošičku posunuli ze skvělý rock and roll music do Rhythm Blues Leslem Robertsem. To znamená, že teďkon jsme si zahráli první polovinu 50. a určitě jistě se dostaneme opět dál. Když poslouchám tuhle hudbu, jsem blázencem clown, protože přichází další adept nebo adeptkyně Ruth Brown. This little girl's gonna rockin'. Pojďte na to.

Tak, no jo, tak co tomu říkáte? Hraji černou hudbu, vyhýbám se politice, hraju swing z období prohibice. Sice trochu kalím, ale snad vás trochu bavím. Pokračujeme dál, stále 30. léta, stále swing time na Radio B.

Wow, wow, wow, no tak co tomu říkáte, jak servíruju to nejlepší, co jsem tady zmixoval a pouštím to do celého éteru. Hrajeme si Swing, Swing, Swingčík, co hraje kolega Jinčík a pokračujeme dál. Tento měsíc si musíme připomenout jednu věc. Narození skvělého jazzyho muzikanta Milese Davise, člověk, který podle mě zasáhl do černé muziky absolutně nejvíc a byl to skvělý progresivní člověk. Pokračujeme dál. Tohleto venu všem jazzmenům, který se na něj vzpomněli. Out of this world.

0: No jasně, tak teď jsem hrábnul pěkně hluboko ve svým hrnci, ale tak to má bejt, tahle celá show má bejt pěkně barevná, každý ativní najde to svoje, takže ať to je Miles Davis, Johnny Coltrane, Count Basie nebo Miller Glenn, na řadě už čeká Wu-Tang Clan, jako díra v ledu dojde k velké změně, tak pojďme na to, Wu-Tang Clan, to znamená partička rapových maniaků z 90. let, a 36 komnat, tenkrát mi bylo 18 let. Wu-Tang, Wu-Tang, Wu-Tang, netopíři.
1: The Wu-Tang Clan.

No tak co tomu říkáte? Já říkám, že jo, mám stále rád tuhletu parničku Wu-Tang Clan a pamatuju se, že když mi švagr namaloval moje první tečko Wu-Tang Clan, známýho netopíra, 95% Čechů mě říkalo, hej kámo, ty máš rád Batmana? No prostě nikdo to tady neznal, tenkrát to bylo, ale hodně, hodně underground, ty časy jsou zaplať pámbu pryč a my pokračujeme dál, že máme tyhle ty možnosti. Dáme si další rapovou záležitost. Mám rád rap 90. let.

Ladies and gentlemen, a máme tady poslední půl hodinu našeho baradu. Hej, DJ, hrej, černej prej. Hej, hyba, burej, stále žiju, když hraj, hryju, been doing this. Au, takže skvělá hybopová nálada v rytmu 90. let.

Oh yeah, šlape to jako blázen, oh je to liga, M.O.B. niga, pokračujeme dál, ať je flora flauna, já mám zase chuť si dát jednou James Browna, There Was A Time, ve skvělým remixu, to znamená stará věc a pěkně moderní zvuk,

love the rhyme. No crime. Všude se to klepe, ve sklepě, in the basement. Přichází další James, tentokrát etá prima tetá sní Sugar Pipe de Santo, in the basement, opět se skvělým remixu. A já vám bohužel musím oznámit, že do 15 minut tato show bude končit, co se dá dělat. Ha, tak pojďte, ještě to rozjedeme, in the basement, takže to znamená další skvělá věc pod taktovkou Senior Citizen. Mám to rád, stále se to vrací ke kořenům a ty jsou pěkně černý.

jo, co se to děje, hey man, in the basement, je tady léto, léto nádherný, zůstaň tady s náma dlouho dní, protože funky není ho milujou, oh. Takže tohle to byla skvělá Etta James, Sugar Pie, The Santo. Jo, a my pokračujeme dál, protože už tady máme poslední 13 minut. Páni, we decide forget, tak tohle to je skvělá, skvělá věc. A já tam ještě šáhnu do toho svýho I'm top through pro nějakou vychytanou záležitost. Co vy na to? Love is here today and gonna tomorrow. Ještě trošičku stále soul music, nebo neo soulu. Tak pojďme na to. Pozdravuju každýho šmoulu. Modrý, žlutý, černý, bílý. Tahle ta hudba se vám líbí. Radio V. Tleskejte, křičte a říkejte Black Eyed Top.

jo, láska je tady a ještě 10 minut tady s náma zůstane, než přijde další DJ. Takže jo, od mikrofonu pozdravuju v Londýně, New Yorku i Oslu. Odejte se gospelu, dámy a pánové, přichází Glenn David Andrew a věnuje svoji věcičku jednu dost důležitý osobnosti. Haha, synu božímu, co to znamená? Radostná zpráva na Rádiu B a my budeme končit ve stylu gospel music. Hallelujah!

glory, glory, aleluja. Posloucháte stále Radio B a je tady jedna z posledních věcí, které ještě do éteru vlastně vůbec můžu pustit. Hráli jsme funky, soul, jazz, rock and roll, swing, hráli jsme prostě úplně všechno. Dámy a pánové, děkuji, že jste to se mnou vydrželi. Já jsem tady rýmoval, šprýmoval a doufám, že vás to bavilo. Za 14 dní si můžete opět ve stejný čas pustit Radio B, uslyšíte živou show, anebo pak v pravidelných v opakování. Takže mějte se krásně, buďte funky, buďte radostní, smějte se na celý svět, protože je to vážně potřeba. Tak jo, Walk in the Jerusalem, mějte se krásně, dobré ráno, dobrý den, nebo dobrý večer, ahoj, přichází Eva Olmerová, Black Eintopf, ahoj.

0: Je 10 hodin na rádiu B. Zprávy na rádiu B. Do Prahy dorazila v posledním květnovém týdnu dvojice amerických veteránů Harry Humason a Arnold Strauch, kteří se podíleli na osvobozování Evropy od nacismu v roce 1945. Přestože jedna z těchto osob dokonce bojovala na území tehdejšího Československa, pražský magistrát nedokázal hrdiny oficiálně přivítat. Veteráni se v pondělí vrátili zpět do Spojených států. Adam Kalina z Liberce se stal prvním Čechem přijatým na prestižní Tetter College of Business, kde bude studovat finance a umělou inteligenci ve čtyřletém programu. Již v 16 začal podnikat a nyní stojí před další velkou výzvou. Sám si na studia plánuje vydělávat, přičemž již nyní pomáhá investorům s vlastním projektem zaměřeným na finanční trh. Nejvyšší soud rozhodl, že neoprávněně posílané výživné má vracet dítě, které je už dospělé a nemá na něj nárok. Rodič, na jehož účet peníze přicházely, zůstává mimo finanční odpovědnost. Toto rozhodnutí přináší jasno do sporů o neoprávněné výživné, které často vznikaly mezi rodiči a jejich dětmi. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu B.
1: Hoď se do klidu s rádiem.

Rádio Béčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

0: Filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Film Backrooms režiséra Kanea Parsona překvapil hollywoodská studia, když během prvního třídenního víkendu v kinech vydělal nečekaných 81,4 milionů dolarů. Tento hororový thriller, vycházející z úspěšné série na YouTube, s více než 80 miliony zhlédnutí, táhne diváky svým unikátním děsivým příběhem. Rok 2026 tak pokračuje v překvapivém boomu virálních hororů, které dobývají filmový průmysl. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.
3: Hity, které znáte právě teď na B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz.

0: together for a future. Let's go.
1: Freedom.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Fotbalová reprezentace dorazila do New Yorku, kde se připravuje na mistrovství světa 2024. Ve čtvrtek v New Jersey se hrají přípravu proti Guatemale. Zápas je generálkou před světovým šampionátem. Tak tohle je opravdová sportovní pohádka, dámy a pánové. I když už Ondřej Perušič oznámil odchod do sportovního důchodu, rozhodl se svůj comeback obohatit o krásné druhé místo na turnaji v Ostravě po boku Jiřího Sedláka. Perušič si tak zřejmě uvědomil, že na pláži ještě má co nabídnout a dokázal, že věk je jen číslo, které se dá přepočítat na zkušenosti. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Sebestřed. Dopoledne plné muziky na Béčku.

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Z oblasti netradičních zpráv vám přinášíme neobvyklý příběh z Pensylvánie, kde muž v afektu po sdělení o rozvodu použil bagr k demolici svého domu, zatímco uvnitř byla jeho žena a dvě dcery. Naštěstí nikdo nebyl zraněn. Vždy je důležité zachovat klidnou mysl. Hezký den všem posluchačům Rádia B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Tvoje srdce bije v houseovém rytmu.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénou. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Pro lidi. Od lidí.

0: 11 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Do Prahy dorazila v posledním květnovém týdnu dvojice amerických veteránů Harry Humason a Arnold Strauch, kteří se podíleli na osvobozování Evropy od nacismu v roce 1945. Přestože jedna z těchto osob dokonce bojovala na území tehdejšího Československa, pražský magistrát nedokázal hrdiny oficiálně přivítat. Veteráni se v pondělí vrátili zpět do Spojených států. Adam Kalina z Liberce se stal prvním Čechem přijatým na prestižní Tetter College of Business, kde bude studovat finance a umělou inteligenci ve čtyřletém programu. Již v 16 začal podnikat a nyní stojí před další velkou výzvou. Sám si na studia plánuje vydělávat, přičemž již nyní pomáhá investorům s vlastním projektem zaměřeným na finanční trh. Nejvyšší soud rozhodl, že neoprávněně posílané výživné má vracet dítě, které je už dospělé a nemá na něj nárok. Rodič, na jehož účet peníze přicházely, zůstává mimo finanční odpovědnost. Toto rozhodnutí přináší jasno do sporů o neoprávněné výživné, které často vznikaly mezi rodiči a jejich dětmi. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: Rokuj s námi na Béčku.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.
1: Hudební novinky na Rádiu B.
2: Na svém druhém albu Bitknot kapela Feeble Little Horse z Pittsburghu přináší těžší a brutálnější zvuk než kdy dříve. Trio, kterému se podařilo zachytit neobyčejnou směsici glitch artu a empatie, vydalo tento opus pod nezávislým labelem, který posouvá hranice jejich tvorby. Album je fascinující kombinací syrovosti a krásy, která osloví i ty, kdo dosud neznali hudební svět této kapely. A nyní si pusťme vaší oblíbenou hudbu.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Fotbalová reprezentace dorazila do New Yorku, kde se připravuje na mistrovství světa 2024. Ve čtvrtek v New Jersey se hrají přípravu proti Guatemale. Zápas je generálkou před světovým šampionátem. Tak tohle je opravdová sportovní pohádka, dámy a pánové. I když už Ondřej Perušič oznámil odchod do sportovního důchodu, rozhodl se svůj comeback obohatit o krásné druhé místo na turnaji v Ostravě po boku Jiřího Sedláka. Perušič si tak zřejmě uvědomil, že na pláži ještě má co nabídnout a dokázal, že věk je jen číslo, které se dá přepočítat na zkušenosti. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

0: talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.
1: To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku. Hoď se do klidu. S Rádiem B.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: V brněnském kabinetu Mus pokřtí své nové album kapela Slot. A dorazí i zajímaví hosté. Lístek vyjde na 300 korun. Palác Akropolis v Praze si dnes od 19.30 podmaní bratři Orfové, kteří koncertují jen sporadicky, tak si je nenechte ujít. Lístek vyjde na 480 korun. V Kongresovém centru v Praze vystoupí americká zpěvačka Beth Hart. Vstup startuje na 1590 korunách.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.

0: Je pravé poledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Do Prahy dorazila v posledním květnovém týdnu dvojice amerických veteránů Harry Humason a Arnold Strauch, kteří se podíleli na osvobozování Evropy od nacismu v roce 1945. Přestože jedna z těchto osob dokonce bojovala na území tehdejšího Československa, pražský magistrát nedokázal hrdiny oficiálně přivítat. Veteráni se v pondělí vrátili zpět do Spojených států. Adam Kalina z Liberce se stal prvním Čechem přijatým na prestižní Tetter College of Business, kde bude studovat finance a umělou inteligenci ve čtyřletém programu. Již v 16 začal podnikat a nyní stojí před další velkou výzvou. Sám si na studia plánuje vydělávat, přičemž již nyní pomáhá investorům s vlastním projektem zaměřeným na finanční trh. Nejvyšší soud rozhodl, že neoprávněně posílané výživné má vracet dítě, které je už dospělé a nemá na něj nárok. Rodič, na jehož účet peníze přicházely, zůstává mimo finanční odpovědnost. Toto rozhodnutí přináší jasno do sporů o neoprávněné výživné, které často vznikaly mezi rodiči a jejich dětmi. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: Sebestřed. Dopoledne plné muziky na Béčku.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko Mix. Každé všední odpoledne

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Fotbalová reprezentace dorazila do New Yorku, kde se připravuje na mistrovství světa 2024. Ve čtvrtek v New Jersey se hrají přípravu proti Guatemale. Zápas je generálkou před světovým šampionátem. Tak tohle je opravdová sportovní pohádka, dámy a pánové. I když už Ondřej Perušič oznámil odchod do sportovního důchodu, rozhodl se svůj comeback obohatit o krásné druhé místo na turnaji v Ostravě po boku Jiřího Sedláka. Perušič si tak zřejmě uvědomil, že na pláži ještě má co nabídnout a dokázal, že věk je jen číslo, které se dá přepočítat na zkušenosti. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Rokuj s námi na Béčku.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

0: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio.b.cz.
1: Posloucháš první hudbu na B.

A nyní si pustíme remix od Gina Tonickeho. Původně to je písnička od Donny Summer, Back Where You Belong.

0: Jedna hodina odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Do Prahy dorazila v posledním květnovém týdnu dvojice amerických veteránů Harry Humason a Arnold Strauch, kteří se podíleli na osvobozování Evropy od nacismu v roce 1945. Přestože jedna z těchto osob dokonce bojovala na území tehdejšího Československa, pražský magistrát nedokázal hrdiny oficiálně přivítat. Veteráni se v pondělí vrátili zpět do Spojených států. Adam Kalina z Liberce se stal prvním Čechem přijatým na prestižní Tetter College of Business, kde bude studovat finance a umělou inteligenci ve čtyřletém programu. Již v 16 začal podnikat a nyní stojí před další velkou výzvou. Sám si na studia plánuje vydělávat, přičemž již nyní pomáhá investorům s vlastním projektem zaměřeným na finanční trh. Nejvyšší soud rozhodl, že neoprávněně posílané výživné má vracet dítě, které je už dospělé a nemá na něj nárok. Rodič, na jehož účet peníze přicházely, zůstává mimo finanční odpovědnost. Toto rozhodnutí přináší jasno do sporů o neoprávněné výživné, které často vznikaly mezi rodiči a jejich dětmi. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Fotbalová reprezentace dorazila do New Yorku, kde se připravuje na mistrovství světa 2024. Ve čtvrtek v New Jersey se hrají přípravu proti Guatemale. Zápas je generálkou před světovým šampionátem. Tak tohle je opravdová sportovní pohádka, dámy a pánové. I když už Ondřej Perušič oznámil odchod do sportovního důchodu, rozhodl se svůj comeback obohatit o krásné druhé místo na turnaji v Ostravě po boku Jiřího Sedláka. Perušič si tak zřejmě uvědomil, že na pláži ještě má co nabídnout a dokázal, že věk je jen číslo, které se dá přepočítat na zkušenosti. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: V brněnském kabinetu Mus pokřtí své nové album kapela Slot. A dorazí i zajímaví hosté. Lístek vyjde na 300 korun. Palác Akropolis v Praze si dnes od 19.30 podmaní bratři Orfové, kteří koncertují jen sporadicky, tak si je nenechte ujít. Lístek vyjde na 480 korun. V Kongresovém centru v Praze vystoupí americká zpěvačka Beth Hart. Vstup startuje na 1590 korunách.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.

0: Dvě hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Do Prahy dorazila v posledním květnovém týdnu dvojice amerických veteránů Harry Humason a Arnold Strauch, kteří se podíleli na osvobozování Evropy od nacismu v roce 1945. Přestože jedna z těchto osob dokonce bojovala na území tehdejšího Československa, pražský magistrát nedokázal hrdiny oficiálně přivítat. Veteráni se v pondělí vrátili zpět do Spojených států. Adam Kalina z Liberce se stal prvním Čechem přijatým na prestižní Tetter College of Business, kde bude studovat finance a umělou inteligenci ve čtyřletém programu. Již v 16 začal podnikat a nyní stojí před další velkou výzvou. Sám si na studia plánuje vydělávat, přičemž již nyní pomáhá investorům s vlastním projektem zaměřeným na finanční trh. Nejvyšší soud rozhodl, že neoprávněně posílané výživné má vracet dítě, které je už dospělé a nemá na něj nárok. Rodič, na jehož účet peníze přicházely, zůstává mimo finanční odpovědnost. Toto rozhodnutí přináší jasno do sporů o neoprávněné výživné, které často vznikaly mezi rodiči a jejich dětmi. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: Pořádně nalomený beat. To na Bčku můžem.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Fotbalová reprezentace dorazila do New Yorku, kde se připravuje na mistrovství světa 2024. Ve čtvrtek v New Jersey se hrají přípravu proti Guatemale. Zápas je generálkou před světovým šampionátem. Tak tohle je opravdová sportovní pohádka.

0: Dámy a pánové, i když už Ondřej Perušič oznámil odchod do sportovního důchodu, rozhodl se svůj comeback obohatit o krásné druhé místo na turnaji v Ostravě po boku Jiřího Sedláka. Perušič si tak zřejmě uvědomil, že na pláži ještě má co nabídnout a dokázal, že věk je jen číslo, které se dá přepočítat na zkušenosti. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
1: Užij si jamajské slunce. Na Béčku.

0: Ty hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Z oblasti netradičních zpráv vám přinášíme neobvyklý příběh z Pensylvánie, kde muž v afektu po sdělení o rozvodu použil bagr k demolici svého domu, zatímco uvnitř byla jeho žena a dvě dcery. Naštěstí nikdo nebyl zraněn. Vždy je důležité zachovat klidnou mysl. Hezký den všem posluchačům Rádia B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Naše Big Beatové srdce na Rádiu B.

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

0: 3 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Do Prahy dorazila v posledním květnovém týdnu dvojice amerických veteránů Harry Humason a Arnold Strauch, kteří se podíleli na osvobozování Evropy od nacismu v roce 1945. Přestože jedna z těchto osob dokonce bojovala na území tehdejšího Československa, pražský magistrát nedokázal hrdiny oficiálně přivítat. Veteráni se v pondělí vrátili zpět do Spojených států. Adam Kalina z Liberce se stal prvním Čechem přijatým na prestižní Tetter College of Business, kde bude studovat finance a umělou inteligenci ve čtyřletém programu. Již v 16 začal podnikat a nyní stojí před další velkou výzvou. Sám si na studia plánuje vydělávat, přičemž již nyní pomáhá investorům s vlastním projektem zaměřeným na finanční trh. Nejvyšší soud rozhodl, že neoprávněně posílané výživné má vracet dítě, které je už dospělé a nemá na něj nárok. Rodič, na jehož účet peníze přicházely, zůstává mimo finanční odpovědnost. Toto rozhodnutí přináší jasno do sporů o neoprávněné výživné, které často vznikaly mezi rodiči a jejich dětmi. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
2: Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

Excellent.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Na svém druhém albu, Bitknot, kapela Feeble Little Horse z Pittsburghu přináší těžší a brutálnější zvuk než kdy dříve. Trio, kterému se podařilo zachytit neobyčejnou směsici glitch artu a empatie, vydalo tento opus pod nezávislým labelem, který posouvá hranice jejich tvorby. Album je fascinující kombinací syrovosti a krásy, která osloví i ty, kdo dosud neznali hudební svět této kapely. A nyní si pusťme vaši oblíbenou hudbu.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Fotbalová reprezentace dorazila do New Yorku, kde se připravuje na mistrovství světa 2024. Ve čtvrtek v New Jersey se hrají přípravu proti Guatemale. Zápas je generálkou před světovým šampionátem. Tak tohle je opravdová sportovní pohádka, dámy a pánové. I když už Ondřej Perušič oznámil odchod do sportovního důchodu, rozhodl se svůj comeback obohatit o krásné druhé místo na turnaji v Ostravě po boku Jiřího Sedláka. Perušič si tak zřejmě uvědomil, že na pláži ještě má co nabídnout a dokázal, že věk je jen číslo, které se dá přepočítat na zkušenosti. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Rádio B. Od lidí pro lidi. Pro lidi. Pro lidi.
5: Ujel mi vlak,

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: V brněnském kabinetu Mus pokřtí své nové album kapela Slot. A dorazí i zajímaví hosté. Lístek vyjde na 300 korun. Palác Akropolis v Praze si dnes od 19.30 podmaní bratři Orfové, kteří koncertují jen sporadicky, tak si je nenechte ujít. Lístek vyjde na 480 korun. V Kongresovém centru v Praze vystoupí americká zpěvačka Beth Hart. Vstup startuje na 1590 korunách.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
4: Užij si jamajské slunce na Béčku. Do what I believe. Let the world catch you. Do what I.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

4 hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Do Prahy dorazila v posledním květnovém týdnu dvojice amerických veteránů Harry Humason a Arnold Strauch, kteří se podíleli na osvobozování Evropy od nacismu v roce 1945. Přestože jedna z těchto osob dokonce bojovala na území tehdejšího Československa, pražský magistrát nedokázal hrdiny oficiálně přivítat. Veteráni se v pondělí vrátili zpět do Spojených států. Adam Kalina z Liberce se stal prvním Čechem přijatým na prestižní Tetter College of Business, kde bude studovat finance a umělou inteligenci ve čtyřletém programu. Již v 16 začal podnikat a nyní stojí před další velkou výzvou. Sám si na studia plánuje vydělávat, přičemž již nyní pomáhá investorům s vlastním projektem zaměřeným na finanční trh. Nejvyšší soud rozhodl, že neoprávněně posílané výživné má vracet dítě, které je už dospělé a nemá na něj nárok. Rodič, na jehož účet peníze přicházely, zůstává mimo finanční odpovědnost. Toto rozhodnutí přináší jasno do sporů o neoprávněné výživné, které často vznikaly mezi rodiči a jejich dětmi. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Film Backrooms režiséra Kanea Parsona překvapil hollywoodská studia, když během prvního třídenního víkendu v kinech vydělal nečekaných 81,4 milionů dolarů. Tento hororový thriller, vycházející z úspěšné série na YouTube, s více než 80 miliony zhlédnutí, táhne diváky svým unikátním děsivým příběhem. Rok 2026 tak pokračuje v překvapivém boomu virálních hororů, které dobývají filmový průmysl. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.
3: To nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na rádiu.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Fotbalová reprezentace dorazila do New Yorku, kde se připravuje na mistrovství světa 2024. Ve čtvrtek v New Jersey se hrají přípravu proti Guatemale. Zápas je generálkou před světovým šampionátem. Tak tohle je opravdová sportovní pohádka, dámy a pánové. I když už Ondřej Perušič oznámil odchod do sportovního důchodu, rozhodl se svůj comeback obohatit o krásné druhé místo na turnaji v Ostravě po boku Jiřího Sedláka. Perušič si tak zřejmě uvědomil, že na pláži ještě má co nabídnout a dokázal, že věk je jen číslo, které se dá přepočítat na zkušenosti. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

Pro všechny stařec. Disco Science.

Unicode, skryté reality, kde se můžem potkat, kde můžem tančit já i ty, děláme na to. Snad je to blízko, urychlovač částic, z dimenze disco.

0: co jsme doma našli, všechny naše synťáky, všechny naše lásky, hledáme kód skryté reality, kde se můžem potkat, kde můžem tančit já i ty, kde nezáleží, odkud kdo přišel, kde v disco prostoru se dotknou naše duše.
1: Pořádně nalomenej být. To na Bčku.

0: Je 5 hodin na rádiu B.
1: Zajímavý akce na dnešek.
2: Ti přináší rádio B.
3: V brněnském kabinetu Mus pokřtí své nové album kapela Slot. A dorazí i zajímaví hosté. Lístek vyjde na 300 korun. Palác Akropolis v Praze si dnes od 19.30 podmaní bratři Orfové, kteří koncertují jen sporadicky, tak si je nenechte ujít. Lístek vyjde na 480 korun. V Kongresovém centru v Praze vystoupí americká zpěvačka Beth Hart. Vstup startuje na 1590 korunách.
4: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
5: Radio B.
6: When you're alone, life can be a little rough. It makes you feel like you're 3 foot tall. When it's just you, well, times can be tough.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénou. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Fotbalová reprezentace dorazila do New Yorku, kde se připravuje na mistrovství světa 2024. Ve čtvrtek v New Jersey se hrají přípravu proti Guatemale. Zápas je generálkou před světovým šampionátem. Tak tohle je opravdová sportovní pohádka, dámy a pánové. I když už Ondřej Perušič oznámil odchod do sportovního důchodu, rozhodl se svůj comeback obohatit o krásné druhé místo na turnaji v Ostravě po boku Jiřího Sedláka. Perušič si tak zřejmě uvědomil, že na pláži ještě má co nabídnout a dokázal, že věk je jen číslo, které se dá přepočítat na zkušenosti. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: To nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na Rádiu B.

a.k.a. rapová hodina na Rádiu B. Já doufám, že se máte všichni fajn, že si užíváte už takovýho toho letního vibu, že nám to pěkně rozjíždí, takže doufám, že jste naladěný na dnešní rapovou hodinku a společně se mnou si užijete dnešní výběr, který jsem pro vás připravil. Dneska si dáme klasický boom bap, jak jste zvyklí, spousta novinek, nějaký klasiky, nějaký ty rubriky, který máte rádi, prostě to, kvůli čemu si pořád boom bap pouštíte. Takže udělejte si pohodlí a jdeme to rozjet. Jako první si dáme borce z Queensu z New Yorku, který mu je už 41 let, ale vůbec na to nevypadá. Je to týpek, který se říká Action Bronson. A musím říct, že tenhle borec mě moc baví. Přednedávnem vydal nový album s názvem Planet Frog a za mě velice povedený. No a právě z tohohle alba si pouštíme první dnešní skladbu, která se jmenuje Olympic Wins Carter. Je to track s pěkně letním vibem, takže to nás naladí na dnešní díl pořadu Boom Bap. Pojďme na to. Boom Bap začíná. Já vám přeju příjemný poslech.

Ladíš Bubeb na Rádiu Bčko dohrála nám první petelice dnešního dílu Action Bronson a track Olympic Wins Carter. Za mě velice příjemná věc, takhle na začátek, velká pohodička. No a budeme pokračovat taky s pohodičkou, i když trošku už přitvrdíme. Zavítáme do Británie, čeká nás takovej vlastně nová krev britského underground rapu, který si říká Barry Darkley. Myslím si, že o tomhle borcovi ještě hodně uslyšíme. Díky takovýmhle lidem, jako je Barry Darkley, rozhodně underground má šanci znít v našich reprácích ještě pěkně dlouho. Takže pojďme na to, dáme si jeho novou věc s názvem One Two, kde se o beat postaral producent, který si říká Cass Beats, a za mě velice povedený spojení těchto dvou zabijáků. Pojďme na to, Boom Bap na Bčku pokračuje.

letní atmosféře, v tomhle vibeu. Další věc, co nás čeká, se jmenuje My Moment. Tam se o beat postaral borec Ohio, Slick Kruger, a na majku zazní hnedka dvojka borců, a je to Ski a alias Molombo z Německa. Za mě výborná věc, která se rozhodně hodí k letním dnům na pláži nebo někde u vody, k letnímu drinku. Prostě velká pohodička, pojďme na to, Bumbeb na bečku pokračuje.

0: jako je Mickey Blue, M-Dode, Stravin B a Tone Spliff, dělali novou skladbu Williams for Hire a za mě vychytaná záležitost, která nesmí v dnešním boombapu chybět, tak pojďme na to.
1: Aha, C-Dot title, thought you motherfuckers knew.

a to pro mě asi nejzajímavější, a to je nový album Rago Union, který se jmenuje Necorrectum, dlouho očekávaná věc a já jsem se na to moc těšil a musím říct, že mě to rozhodně nesklamalo. Kato prostě sází jeden bar za druhým a musím říct, že v tomhle z tom albu jsou slyšet neskutečný punchliny, takže Kato trošku přitvrdil. No a vybral jsem skladbu, která se mi líbí velice, tam jsou ty punchliny fakt jako extrémní. Track se jmenuje Aby bylo trapno, no já myslím, že Kato pěkně naložil a rozhodně to musí dneska zaznít, takže pojďme na to, tohle jsou Rago Union a Aby bylo trapno.

0: No tak co, bando, jak se vám líbí nový Prago? Za mě hodně v pohodě teda. Album Nekorektum rozhodně doporučuji poslechnout celý, my jsme si dávali skladbu, aby bylo trapno. Kato je prostě ďábel, tu češtinu, kterou on dává do těch textů, neumí nikdo jiný a je to prostě velký floutek. No ale nicméně já jsem slíbil, že si dáme 3 skladby z Čech, takže pokračujeme dál. Další, co si pustíme, je taky nová věc a to je Filip Konvalinka s DJem Fatem, který vydali nový album, který se jmenuje Dvě mouchy jednou ranou, to rozhodně doporučuji taky poslechnout. My si dáme skladbu Starý psi, kde se na featu objevil taky Rest, který je vlastně, bo byl dlouholetej parťák DJ Fata, no a v téhle skladbě rozhodně je slyšet, že tohle spojení vždycky stálo za to, tak pojďme na to, skladba Starý psi, Filip Konvalinka, DJ Fate a na featu Rest.
1: Tak se nám konečně rozjeli mravky, drazí posluchači. Konečně přestalo chcát a foukat a vylezlo slunce a vy jste si naladili svoji vlnu, co vás zarozjeli, ať jste v zácpě, u plotny nebo v kanclu. To víte, Starý psi, klasická flow, rebeser, vítek, jasný postoj, Filipa Rest.

čas, musím vydělat, zajistit rodinu, nikoho nepodělat, ne, zavolat resta, aby servíroval slok, řekni proč, chci, aby zůstala tu na tisíc, ne, zavolat resta, aby servíroval slok, řekni proč, chci, aby zůstala

0: žádnej stres.
1: Stále ladíš Bumbeb na Rádiu Béčko a my si právě dáváme rubriku Česká pecka, která dneska obsahuje tři skladby a jdeme s ní taky do finále, takže si dáváme poslední, třetí track Český pecky. Tentokrát to bude alternativní kapela Past. Vydali nový album Fotr, za mě velice povedený na začátku, první tři skladby jsou hodně bumbepový, takže to mě baví mega. No a já jsem pro vás vybral track Algoritmy, kde je taky DJ Maro a musím říct, že tahle věc mě baví mega moc a pojďme si poslechnout, co pro nás v dnešním světě znamenají Algoritmy podle kapely Past.
2: Yeah.

mě bavěj, bylo to povedený, já jsem asi nikdy nehrál v tomhle pořadu 3 český skladby, takže taková menší premiéra, ale řekl jsem si, že tohle to prostě musím udělat. A myslím, že to byl správný krok, takže nakonec jsme si dávali kapelu Pass, DJ Maro a track Algoritmy a takový současný téma docela, no. Musím říct, že to docela vystihli. No nicméně, my se pojďme přesunout už do té

0: Soul Assassins 2 track Back Up of Me, kde se na majku objeví Buck 50, neskutečná petelice, kterou si dáváme právě teď v Bumbepu na Bčku, takže teď jdeme zase do starých vod klasického rapu, no a za chvilku si dáme rubriku Album, takže příjemný poslech i nadále a užívejte poslech.
1: Yo, yo, yeah. What's up, man?
2: What's up, bug, what?
1: Yo, why don't you hit me? Come up off this record, man. I got this heat, man.
2: Okay, let's lay some. All right. Down.

ladíš Rádio Béčko a pořad Boom Bap, no a samozřejmě ani dnes nesmí chybět rubrika Album, kde si dáme dvě skladby z alba, který jsem pro vás vybral. Dneska jsem vybral Borce ze Švédska a tím je Prop Dylan. Vybral jsem album, jeho nový album s názvem Soul Searching. Jinak taky Prop Dylan vystoupil letos na

0: Zan dal neskutečnou show, tohle album jsem tam od něj osobně koupil, mám ho podepsaný a rozhodně doporučuji poslechnout. Spolupracoval na něm s borcem, který si říká Phil Tyler a je to pecka za peckou, když to jsou takový klidnější věci, rozhodně stojí za to si to poslechnout. Jako vždy jsem vybral dvě skladby, tentokrát to bude track s názvem Classic Record a druhý bude track s názvem Optimistic. Pojďme na to, rubrika Album v Bumbepu na Bčku právě teď.
1: I just want to carry on the tradition of the essence of life, you know, the classic era was the power.
2: All I want to have is a classic record, ever since the days of my adolescence, driving down the Ave feeling mad impressive.

Musíme dát taky rubriku Classy, která nesmí chybět. Dneska jsem vybral borce z LA, kterými nejsou nikdo jiný než Dilated Peoples, který taky mimochodem vystoupí už 27. června na pražské Štvanici na akci Mystic Skate Cup 2026. Skvělá akce, jestli máte rádi skatey, skateový závody a všechno kolem toho, tak doporučuji dorazit, bude to velký a tenhle ten koncert bude jenom perlička na konci a věřím tomu, že to bude skvělý. Dilated nikdy nesklamali, viděl jsem je dvakrát a vždycky to stálo za to, takže doražte, vidíme se tam, já tam určitě budu a my si dáme jejich legendární věc alba Platform a stejnou jmenou skladbu si právě pouštíme. Bubepu na Bčku v rubrice Classic, za chvilku se loučíme, takže ještě užívejte poslední chvíle dnešního Bubepu. Jdeme na to. Aha, yeah. The platform sound.

No tak jo, moji milí, ta chvíle zase přišla, jsme na konci dnešního bumbepu, uteklo to zase neskutečně rychle, téměř jako jamajský sprinter před dopingovou kontrolou. Já bych vám chtěl všem poděkovat za dnešní poslech, doufám, že jste si to užili, že vás dnešní výběr, který jsem připravil, bavil. A jestli vy máte nějaký tipy třeba pro příště, který bych měl zahrát, nebo byste rádi slyšeli v dalším díle Bumbepu, tak mi klidně pošlete na e-mail lobo@radiob.cz a já to proberu a třeba něco zařadím. Každopádně ještě jednou velký díky za vaši podporu, bez toho by to nešlo. No a my si nakonec dáme samozřejmě Wu-Tang, ale ještě předtím tady mám takovou zajímavost o Wu-Tang, protože oni chystají návrat do herního průmyslu, po 25 letech chystají novou gamesu s názvem Wu-Tang Rise of the Deceiver, takže uvidíme, s čím přijdou. Já nejsem úplně nějaký velký gamer, ale tohle bych si možná zamačkal, čekám nějakou mlátičku ve stylu Shaolin, takže uvidíme, co nás čeká. No ale my si samozřejmě taky něco od Wu-Tang pustíme, tentokrát to bude něco od Raekwona, track s názvem 247365, kde je taky na majku MC Supra. No a my se slyšíme zase příště v dalším díle pořadu Bumbap na Rádiu Bčko. Mějte se fajn a dávejte na sebe pozor. Čau.

Posloucháte pořad Myšmaš na Rádio B. Od mikrofonu vás zdraví Fefe. A jdeme na to.

tak vypadá, že nám to hraje. Tak mě něco taky můžete napsat, jestli tomu taky je, nebo ne. A zdravím Ghosta. Čau, brosky. Paprika tady vidím na zdárek.

House du Soul Inner Bloom. A samozřejmě zrychlíme. Páč to dá rozum.

0: rádiu.
1: Takže ještě jednou dobrý večer, posloucháte pořad Mišmaš na rádiu.

Budete to muset nazdílet vy, páč, mě to nějak nejde. A nemůžu reagovat tak, jak bych chtěl. No jo. A vidím tady Romana Lonskýho, Verču Husákovou, ahoj. Beatyho, nazdárek. A jdem.

Přátelé, kamarádi, zítra máme páteček a my hrajeme v Litoměřicích v Labuti nějaký ten elektroswing po hodně dlouhé době s Alíkem, s Fastou, Switchem. Těšíme se na vás, doražte. Páč, kapacita omezená, doražte brzy. Já doufám, že to hraje.

Jojo, Lush Life a Zara Larsson, akorát v trošku jiném podání. Tohle je prostě náš obrovský banger. Můj a mojí milovaný dcerunky.

A zdravím Dianku, ahoj. A zde je taky všechny ostatní posluchače, který nevidím na Facebooku. A poslouchaj Veteru Rádia BCZ. A přátelé, kamarádi, my vám ty medaile přivezeme, nicméně čím mě ta moje malá překvapila,

tuhle pecku si moje milovaná dcerunka dala do playlistu, že se jí to moc líbí. Elevator Subfocus. Posloucháš pořád Myšmaš. A zdravím Míšu Tichou, ahoj!

Jo, Berčo, můžeme se vidět zítra v Labuti Electro Swing a samozřejmě Swing and Bass do vás naperem. Takže samozřejmě klasika, taková, jako jsme to hráváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváv

Dneska to bude mít takový krásný pestrobarevný, barevně pestrý, pestře, barevnění a tak dále, já nevím, co se do toho zavotal. Nevadí. To už nevadí.

známe? Znáte lidičky Mode Step? Dubstepový projekt. Vím, že Litoměřický ten dubstep úplně nemusí, ale já Mode Step tuze rád.

A jdeme dál. Miluju tuhle věc. Pro mě zapomenutá věc. Nechápu proč. Boží, boží, boží. A zdravím Berču Millerovou, ahoj. Zdravím vás do Chodova, do Ústí nad Labem, do Šicanska, do Prahy.

A zdravím Police, čau kámo. Už jsem si říkal. Jo, musím říct, že asi Polis je něco jako pan Odvárka u Krause. Ale nejsem si úplně jistý, to jako. Ale je vás víc takových a.k.a. Odvárků. Těma, to je dobrý. Každopádně posloucháš pořád Myšmoš na Rádiu B. Oh yeah. Jo a zítra Labuť, Litoměřice, Elektrosvink, já, Masta, Alík, Nabicí a Switch, náš kamarád. Přijďte včas, páč, jelikož nýbrž a poněvadž kapacita omezená. Když Polis, možná Romin bude pan Odvárka. A.K.A. samozřejmě.

Posloucháš pořád Myšmaš na Bčku, jsem se trošku rozmášnil. Každopádně, bomboklád na vás.

anebo taky ne. A zkusíme si nějaký freestylek, ne? A jde to, myšmaše.

Prop Dylan, can you imagine? Strašná kudla. A musím vám pustit track, který mě vlastně dostal k drum and bassu. Doslova, byl to první track, který jsem slyšel drum and bassovej. Zahrál ho I'm Cyber Ivanka, tímto jí zdravím.

Za mě tohle goldovka, páč, mi ovlivnila život, doslova. Samozřejmě mám to i na vinilu, ne že ne.

Kryptomanic. Wow, hodím si tyhle věci teďka. Poslední dva dny úplně nechápu, co to na mě ten Roman poslal. What it seems. To je tak, když se přehmátneš. Ale jako fake reality a re-enter bych řekl, že asi jo. A ptali se mě, jestli mě to baví, asi jo. A ještě stále ma to baví.

Počítejte. Krapet s jinou parádou. A to swingovky budou.

Jinak v Roxy, noha, 4. února. Doufám, že se vidíme. Moment, jestli nekecám, 4. února, Roxy.

Každopádně posluchači Rádia B dále můžou poslouchat Vintage a Cvrkoslávka Zeleného, zdravím do Roudnického studia, právě jeho, a následně pokračuje DJ Snake a jeho Malý pátek. Každopádně, když už máme v opátku, zítra Litoměřice, prostor v Labuti, kde budeme hrát Electro Swing, kapacita omezená, doražte včas, ať se tam dostanete. Bude to mejdán, dlouho jsme nebyli, dlouho. A Electro Swing ještě po to deal. Víme, že tam budou nějaký narosky a tak dál, takže jako věřím, že to bude divočina. A zaswingujem si, samozřejmě budeme mít dress kódy, šandy, dáme určitě nějaký šaty a tak dál. Bude i swing and bass. A vám určitě nějakou parádu pošlu do éteru.

moje kapela, respektive jsem její součástí. A jsem za to kůrník šopa.

Krásný večer, vážení přátelé, začíná Vintage C. Zdravím všechny posluchače u rádiových přijímačů a vlastně i u těch internetových. Právě nám začíná hodinka od 8 do 9 na vlnách Rádia Bčka. Já jsem Cvrkoslav Zelený, zase jsme se nějakou dobu neslyšeli, ale všechno proberem, takže se běžte pohodlně postavit, zkušte si pro něco dobrýho k pití a myslím si, že naše hodinka může právě začít. Vintage C číslo 168, Cvrko Brko ve studiu a zbytek už je na nás, tak pojďme na to.

Takže ještě jednou pro všechny pozdě příchozí přátelé, ladíte Radio Béčko, vintage číslo 168 a my jsme ho právě odstartovali prvníma dvouma peckama Somebody s Watching Me od Rockwellu a Sing It Back, Maloko. Přátelé, moje obě oblíbené písničky, takže proč s nima nezačít? Dneska si dáme takový rychlejší start a myslím si, že už u třetí, čtvrtý, pátý písničky se to začne lámat a pomalu budeme zpomalovat, ale to už je takový můj prostě tradiční věm, no, co se dá dělat. No a vlastně nevím, kde začít, tak to vezmeme nějak po pořadě, takže bych to začal asi dnešním dnem. Já to dneska přednahrávám, přátelé, už to tady nahrávám je 3 hodiny a 5 minut a já už sedím pilně ve studiu a nahrávám pro vás tenhle ten díl. A vy asi víte proč, protože hrajeme od 4:30 hokej a já bych vlastně o ten hokej přišel, když bych tady byl ve studiu nebo nestihl bych se připravovat a podobně, takže kvůli tomu jsem tady už teďkon. Já jsem měl dneska ještě super den v tom, že jsem byl u zubaře, paní doktorka mi nalepovala novou korunku, takže já jsem vlastně byl na půl dne v práci a pokud děláte od 5:30, tak půl dne v práci končí o 5:30, takže jsem rovnou v 5:30, když ostatní kolegové chodili ještě do práce, já odcházel z práce. A pak rychlej zubář, koupil jsem si nový telefon dneska, protože se ho potřebuji vzít na dovču kvůli foťáku, ale k té dovče se taky ještě dostaneme. No a potom od zubařky vlastně rovnou sem k vám, následně půjdu kouknout na hokej a potom zalejt papriky na zahradu. Doufám, že i k tématu zahrada se dneska ještě dostaneme. Takže já tady mám dneska 3 hodiny odpoledne, je mi vedro úplně neskutečný. A ještě, že jsem abstinent, takže teď k tomu nepochlastávám. Takže tak, no. Pojďme si dát rovnou další skladbu. A když se tak slyším, tak se rovnou vrhneme na rubriku, co dneska ještě je papije. Další skladba Space Cowboy. Za mě netřeba přestavovat. Tak pojďme na to.

0: Srkosurci, právě ladíte Vintážek s Srkosládkem.
1: No a my už máme za sebou skladbu Space Cowboy, přátelé. Máme za sebou znělku, takže už vlastně frčíme v plný parádě. Já jsem vám slíbil před písničkou, že si dáme rubriku Co dneska Štěpa pije. Hele, piju Fernet, jo, ale je to peklo. Byl jsem si v Bile vlastně pro butylku Fernetu. Co mě hodně překvapilo, že v Bile stojí ten lepší Fernet o 20 korun míň než ten horší Fernet, jo, a to mají mezi sebou nějakých 8 voltů rozdíl, ale to vem čert, takže tím jsem se nějak tak vybavil cestou do studia. Následně bylo hnedka po otvíračce, takže v pivotéce vedro, ale vedro až do prdele, opravdu já tady sedím bez trička a teče mi střela. Člověk by si řekl, neměl by si pít Štěpo ten Fernet, ale já vzhledem k tomu, že jsem profesionální alkoholik, tak jsem si došel pro studené točené pivo. No a tím si tady teďkon lámu do ksichtu vlastně jedno pivíčko z naší pivotéky. Je to nějaký řezaný, ale upřímně jsem zapomněl, jak se jmenuje. No a k tomu se přikládám právě tím dobrým Fernetem. Hele, taková je moje životní situace. Lepší už asi nebudu, ale hlavně, že mě to baví. Já jsem rád, že to baví vás, takže tolikero k tématu, co dneska Štěpa pije. No a my už se společně vrhneme na další skladbu, tentokrát Sweet Dreams, Eurythmics. Myslím si, že není potřeba přestavovat. Tak pojď mi.

Máme za sebou Eurythmics, Sweet Dreams, přátelé, moje oblíbená skladba. Mně vlastně přijde, že většina těchto skladeb jsou moje oblíbené skladby, takže co se dá dělat? Každopádně přemýšlel jsem nad nějakým zajímavým tématem a myslím si, že téma tohohle vstupu by mohl být hokej. Takže já nevím jak vy, ale pro mě mistrovství je takový malý sportovní svátek. Já vlastně vůbec žádný sport nesleduju, všechno je mi úplně jedno. Fotbal, formule, vole, golf, já nevím, co tě napadne. Tě to vlastně všechno jde jedním uchem tam a vlastně to ani nepřijímám, takže ani druhým ven, mě to je úplně jedno. Ale ten hokej, to je vlastně jediný 14 dní, kdy sleduju a kdy vlastně chodíme třeba na pivo, podívat se na promítání, nějakým způsobem zafandit. Jako ruku na srdce asi nejsem takový ten debílek, co by si dával, vole, vlaječky na zrcátka od auta, nebo jíčce, co by chodil v drezu do práce a podobně, to úplně nedělám. Ale na olympiádu jsme koukali, teď na mistrovství koukáme. Mám někteří, co mě vlastně znáte z fotografie a víte, jak jsem veliký, to překvapí, ale já jsem dřív hrál taky hokej. To, že mě pak vlastně všichni moji vrstevníci přerostli třeba o hlavu, to už je věc druhá, takže já jsem jim potom v 15 přestával stačit. Ale pořád to ve mně nějakým způsobem zakořenilo a hokej mám hrozně rád a koukáme. Letos se nám dvakrát nedaří na rovinu, ale zároveň hrajeme takový jako srdcerivný hokej, nejsme jako takový, já nevím, buzničky, nebo týž, není to úplně špatný, minimálně se na to celkem fajn kouká, teď jsme hráli s těma Švédama, ty jsme porazili a chtěl jsem říct o Kanadě, s tou jsme skoro hráli dobře, jako neberte to zle. A dneska nás čeká Finsko, vy už vlastně víte, protože já nahrávám, teď je 15:30, já nahrávám trošku dřív, tak vy už víte, jak to dopadlo, ještě než tenhle pořad začal, a já jako prorok vám teď můžu vlastně říct, že se těším, až vyhrajeme a postoupíme do čtvrtfinále. Takže doufám, že mi někde teď v 8:30 dáte za pravdu. A pokud ne, tak se nezlobte za to, že to kluci nedali a dáme to za rok prostě, no. Přijedou nějaký hvězdný prach z NHL a podobně. Ale hokej mám kravsky rád, takže tolik je hokej. No a co se týče muziky, mám tady specialitu Mr. Bombastic Shaggy Shit. Takže pojďme rovnou na to, ať kurva stihnu ten hokej o 16:30. Takže zpátky k muzice, vintážek pokračuje a tohle je Mr. Bombastic.

0: kvality nějaký třeba chladný, řekněme, tropický drink. Já mám hrozně rád takový ty džusíkový, různý takový ty, co se člověk stydí si jako objednat na baru, ale přitom to máme všichni rádi, jo, takový ty džusíky a grenadíny a ovoce nahoře, takový ten pomerančík, paraplíčko, a jak se jako těsně styděl si to někde objednat, ale ty vole, mám to hrozně rád, jo, to jenom tak mezi řečí. No a naše další téma, probrali jsme alkoholismus, já myslím, že bychom se rovnou mohli vrhnout na cestování. Já se mám v minulém díle v tom, co jsem nahrával, jo, ono už je to nějaký pátek, nastínil, že bych měl plán teďkon vyrazit na jaře do Thajska a potvrdilo se to. Nějakým způsobem budu vyrážet za týden, možná týden a půl. Je to červen 10. zdali se nepletu ve středu, takže mě čeká ještě týden práce, ale bože, těším se úplně kravsky, opravdu. Naplánoval se nám skvělý výlet, kde bych si dal den v Bangkoku, následně bych přelítnul do Trátu, dám si den v Trátu. Tam vzhledem k tomu, že jsou legální všechny ty věci, co legální bejt mají, tak mám návštěvu pěstírny, podívám se, jak to tam funguje, nakoupím si sortiment a potom mě čeká výlet lodí právě na ostrov Koh Mak, kde budu bydlet asi 14 dní a tajně doufám, že bych si udělal třeba potápický kurz nebo se podíval vedle na ostrov na jejich národní přírodní parky a tak dále a tak dále. Až se to vlastně vyvrbí a vycílí to v to, že si dám zase den v Bangkoku před odletem domů, zase ztrátu poletím do Bangkoku, tam den zůstanu, abych měl takový ten klídeček a následně přes Frankfurt do Prahy. Strašně se na to těším, v práci už mě to leze nějak na nervy poslední dobou. Nebo ne, že by mě jako štvala ta práce, ale štve mě prostě to vstávání a takový ten režim a to já miluju režimy, ale zároveň vlezte mi na záda, to prostě nejde dělat rok dva v kuse, takže teďkon Thajsko na měsíc a vlezte mi na záda, ale co si budeme hovořit. A vlastně, když jsme to takhle hezky nakousli, tak mám pro vás připravenou úplně skvělou skladbu, která právě potvrdí tu moji náladičku, jmenuje se No No No No a je to taková reggae klasička, pohodovička, odlehčivačička. Přátelé, vy dále ladíte rádio Bčko, omlouvám se za přeřek a Cvrkoslav Zelený v pořadu Vintage je stále jenom váš a ještě další půl hodinu bude. Tak pojďme zpátky k muzice, Down Pen a No No No!
1: No boy selection without objection!

Dohrála nám skladba No No No od Downpan. Přátelé, tohle byl takový můj oslý můstek k tomu vlastně se dostat k pomalejším písničkám. Ne, že by všechny ostatní pecky do konce dílu byly reggae, ale nějakým způsobem teď trošku zpomalíme. Bude tam nějaký garage rock, možná psychedelic rock. Vidíte sami, kam se zasměřujeme, ale tak jako tak už to nebude žádná diskoška. Já pokud koukám správně na hodiny, tak máme 25 minut do konce, což znamená, že pokud poslední 10 minut je písnička, tak mám 15 minut na to se vykecat. Ale pro normální lidi je to v pohodě, ale já vzhledem k tomu, že vždycky mám co povídat, tak je to pro mě složitý zhrnout vlastně všechny ty nápady naraz, ale myslím si, že dneska hlavní téma by mohla být zahrada. Já nevím, jak to máte vy, ale já jsem vášnivý zahrádkář a vlastně většinu toho volného času, který mi po práci zbyde, nebo zbyde po rádiu a po všech těch koníčkách jiných, je trávení času na zahradě. A letos se mi to hrozně dobře rozjelo. Včera jsem dokončil sadbu, mám vysutý záhony, takový ty vyvýšený, udělal jsem to z paletových ohrádek, dole mám cihly se štěrkem, mám tam koňský hnůj, mám tam koupenou hlínu. By the way, ta koupená hlína, kurva, nikdy, ale fakt nikdy nepřekoná cenu těch paprik, jo, takže jsem si už teď za hlínu zaplatil víc, ale přeci jenom je to koníček. To nechci úplně předbíhat, ale to, co chci říct, že mám vysazených 20 sazenic paprik a 9 sazenic rajčat, každý jiný druh, i papriky jsou různý druhy, takže to je teď to, co po čem úplně já toužím a chodím to tam zalejvat a hnojit a tak. A ještě jak je to vlastně v těch ohrádkách, tak nějakým způsobem to extra neschne, není to na návětrné straně, není to, já nevím, úplně na přímém sluníčku, ty malý sazeničky si tam vyloženě lebeděj. Takže to je moje zahrada, k tomu samozřejmě tam nemám vysazenou žádný automaty a tak dále. A věnuju se jenom právě těm paprikám a rajčatům a už se pomalučku těším na moje dozrálý meruňky, protože ty bývají v půlce léta, to už je skoro za dveřma. Takže já teďkon svoji zahradu až pletím do Tajska, odeznám tátovi, všechno posekám a tak dále a doufám, že táta svědomitě bude chodit zalejvat a starat se mi o ty moje papričky, protože on čili taky rád a můžeme to potom společně žrát. No a co se týče muziky, přátelé, další skladba, jako by to věděla, jmenuje se Green Onions, zelené cibule a asi netřeba říkat nic víc. Pojďme rovnou na to, Vintážek se přechyluje do své druhé poloviny, aby se přechylujete se mnou. Tak pojďme vy přechylenci zpátky k muzice.

0: No a za námi už je skladba Green Onions a protože jsem si vlastně nepřipravil žádný téma na tenhle vstup, tak si myslím, že je pravý čas na to dát si českou písničku o vintážku. Tentokrát je to Ilona Píčáková a skladba Amsterdam. Tak pojďme na to.
1: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle, to tě dojme. Ten se na to podívej. Vidíš to? To není země, to je zahrádka.

0: Právě ladíš Vintage C.
1: No a kocourci moji, my pomalunku polehunku olizujeme 9. hodinu a to znamená, že už bych měl jít nějakým způsobem do prdele. Ale víte sami, že já to nahrávám, teď už jsou 4 hodiny, trošku dopředu, takže nějakým způsobem já se teď musím odebrat na hokej, potřebuju to tady pofackovat, nějakým způsobem zeditovat a tak dále a tak dále. To patří k těm rádiovým věcím. Potom zaplatit za to moje řezaný pivo v Pivo.cz a utíkat směrem do garáže, kde budeme společně s klucíma koukat na televizi v dílně na dnešní díl Česko versus Finsko, semifinále a tak dále a tak dále. Vy už vlastně jako posluchači moc dobře víte, jak to dopadlo, ale já jsem ještě jalovej, já vlastně nevím, že jsme vyhráli tak dopředu, ale pevně doufám, že vyhrajem tak dopředu. Teď mě ten podklad přestal hrát, ale měl hrát. No a nezbývá mi, než se s váma rozloučit, poděkovat za to, že jste nějakým způsobem moji věrní a moji posluchači. Přátelé, díky a čau, já jsem Cvrkoslav Zelený, tohle byl Vintage číslo 168. Nahrával jsem mu dneska trošku dopředu, nahrávám to tady, vole, bez trička, v kraťasech, je mi vedro až do prdele, ale dělám to pro vás a mě to nějakým způsobem baví. Ale pojďme to brát pozitivně, máme to za sebou a směrem na hokej. Vy už víte, jak dopad, ale i kdyby ne, já věřím, že vyhrajem. Já jsem Cvrkoslav Zelený a slyšíme se zase příští týden, to bude asi poslední předtajský týden. No a pak uvidíme. Mějte se, čau a díky za poslech. Radio Bečko, fucking all over the board.

0: Stormy.
1: Intergalaktický.
2: Extrém.
0: Titans.
3: Megalomanský.
0: Monstrózní.
4: Gargantuanský.
1: Supermasivní.
0: Giganty.
1: Malý pátek. Ne, vole. Malý pátek.
5: Malý pátek.
0: All I remember.

Ahoj, ahoj, milí posluchači, je chvíli po deváté a to je ten pravý čas na náš pořad na Rádiu B, pořad Malý pátek. Já jsem DJ Cynic a v následující hodince si představíme skladby od producentů, jako je Face, Final Fix, Lobosky, Deja Vu a mnoho dalších. V polovině pořadu mám pro vás pozvánku na zítřejší Mejdan do Teplic a představíme si blíže belgického producenta Final Fix a pustíme si od něj několik skladeb. My jsme začali skladbou Wings od producentů Sola a Oax a následující skladba se jmenuje Halt a mají na svědomí Face a Skylark. Užijte si dnešní poslech. Začíná pořad Malý pátek na Bčku.

Skladba Halt, Face a Skylark jí mají na svědomí a my pokračujeme dál. Bite the Bullet, breakbeatová skladba od producenta Final Fix, kterého si později blíže představíme. Užívejte poslech.

Skladba Bite the Bullet, Final Fix, a následuje On My Mind od producentů Lobovsky a Mooney.

Lobovsky a Mooney se svou skladbou On My Mind. Drum'n'bassová skladba, malinko říznutá dubstepem, a teď už následuje skladba Blow od producenta Deja Vu. Posloucháte Malý pátek na Béčku.

Blow od producenta Deja Vu a následuje Discovery a na svědomí i má Mycelor. Ještě si dáme do půl desáté několik takhle rychlých skladeb a poté už si řekneme nadcházející zítřejší mejdan v Teplicích, něco blíže o něm a dál vás čeká seznámení s producentem Final Fix. Posloucháte Malý pátek na Béčku.

skladba Discovery, Mycelor, a jak říká můj radiový kolega a kamarád, je to taková bláznovina, ale je to skvělý. Tuto skladbu vystřídá Freaky Boy a je to od našeho známého rakouského producenta Eikov. Tak si pojďme společně užít Freaky Boy.

Ejkova, Ejkova vystřídá také velice známý Pitius se svojí skladbou Bajs. A dále nás čeká skladba od producenta Syndicate a Aggressor Banks. A teď to necháme, tyhle tři skladby, hezky za sebou. Vlastně po této skladbě už jdeme na tu pozvánku. Vlastně po této skladbě už jdeme na tu pozvánku, takže užijte si skladbu Bajs od

A aby jsme hezky to drželi polovinu pořadu, tak tady pro vás mám pozvánku na zítřejší mejdan a necháme si skladbu od Pítyho se v podkresu. A chtěl bych vás pozvat do Teplic, Krušnohorská 1631, kde se nachází klub 2323. Hezký malý klub s výbornou atmosférou, skvělým zvukem, lahodným pitím, nemají tam klasický nápoje jako všude jinde, takže si opravdu vychutnáte skvělé pití. A tento večer, zítřejší 12. tam proběhne akce Dark Rollers, kde vlastně vystoupíme s DJ, jako je STVS, Azavak, Klinix, Polis a já, DJ Cynic. Akce začíná od 10 hodin a skončíme podle toho, jak to bude všechno probíhat, a můžete se těšit na skvělé skladby osobité od STVZ a výborné mixy od ostatních kluků. Klub 2323 zítra Teplice. Těšíme se na vás, přijďte se pobavit. Následuje skladba Skin Job od producenta Syndicate. A vy stále posloucháte Malý pátek na Béčku.

Skin Job Syndicate. A my máme za sebou pozvánku, takže zítra do Teplic, klub 2323, Dalem Bejzovej Mejdan. Následuje skladba Data Kill od Aggressor Banks. Všichni moc dobře znáte. Bude to nářez.

Aggressor Banks a Data Kill. A my se dostáváme ke skladbě Super Freak od producenta Final Fix. A producent Final Fix je belgický producent, který v roce 2007 slyšel svoji první skladbu od Current Valu a okamžitě byl polcen tímto stylem. Celkově začal svoji produkci v roce 2010 jen tak pro zábavu, ale nakonec se zúčastnil soutěže Metal City a tuhle soutěž vyhrál a toho utvrdilo v tom, že by měl dál pokračovat. Poslechněte si jeho skladbu Super.

belgický producent Final Fix vydává svoje skladby například na Blackout nebo Eat Brain, Hanzom, Evolution Chamber a mnoho dalších. A svoji podporu získává i na Noisia Radio. My tady máme další jeho skladbu, která se jmenuje Hellfire, a na této skladbě spolupracoval s The Clumps. Užívejte poslech, malý pátek na Bečku.

nám zbývá 12 minut do konce a já useknu tuto skladbu a představím hned další za chvilku, ale ještě předtím chci říct, že oficiálně producent Final Fix remixuje také skladby od jmén jako Black Sun Empire, Prolix, Neon Light, Silent Extent anebo Catharsis. A my si následující skladbu dáme, ta se jmenuje Soldier. A dále si o něm povíme něco víc. Final Fix, Soldier.

skladba Soldier, Final Fix a následuje Full Metal Hello. Tento belgický producent se poprvé upsal na smlouvu. Bohužel jsem nedohledal, kdo podepsal s ním tu smlouvu, ale našel jsem, že 2016 podepsal svoji první smlouvu a začal vydávat skladby pod agenturou. Jinak do té doby je skládal sám za sebe a to hodně posunulo dál. My tady máme další skladbu a to je, jak jsem zmiňoval, Full Metal Hello. Dáme si zase od začátku.

při této skladbě full metal. Hello, cítím hodně od producentů z Noisia projektu a my si tu skladbu zase usekneme a dáme si Under My Skin, aby jsme stihli všechny skladby, co jsem dneska pro vás připravil.

Skvělá skladba, skvělý rytmus, Under My Skin, Final Fix. A jak už se koukám, strašně to letí. A nestihneme ani všech těch 18 skladeb, ani když je rozdělíme na půlku. Takže já bych se vám chtěl moc poděkovat za to, že posloucháte, za to, že chodíte na mejdany, dělejte tak dál. A připomínám, zítra Teplice, klub 2323, drum and bassový mejdán, kde vystoupí STVS, Azavak, Clinics, Polis a já, DJ Cynic. Těšíme se na vás, buďte na sebe hodný, mějte se rádi, poslouchejte hudbu a užívejte dnešní večer.

A my stihneme ještě jeden kousek ze skladby Gargantua od tohoto belgického producenta Final Fix. Čau za čau, díkům dík, malý pátek je u konce.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Ty jsi říkal, co by to vlastně byl za sebestřed, bez toho, aniž bych zahrál něco z vlastní kuchyně, že jo? Tak tohle je Piff, Something You Pass Around v remixu od 4 Piece.

Rádio Béčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

I'm used to it by now. Just breathe.